0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Bledá bílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem. Bledá bílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem. Ale zanech toho menuetu, zkus to třeba s rektajmem. Když přistoupíš na tu pušku, hradím všechny náklady. Když přistoupíš na tu pušku, hradím všechny náklady a donesu ti sladkou hrušku ze zámecké zahrady. Radostí se rozplynem s panem Scottem Joplinem, jo, rozkveteš jak maceška, až pustíme se do ježka. Třeba si i trsnem s Oscarem Petersonem, skončíme až zajtra.

Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Nač jej marnit kolovrátky z 18. století. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Si zvadlá kytka v květináči, skřísí tě jen synko.

poslední pohlednici příbuzným odeslali, potom odjeli, aniž zaplatili na cestě železnici.

písce však neučila, tak nápis pohladila, písmena rozmazala.

zářil, kdo mě sežehnul, kdo mě upálil, kdo mě zamořil, kdo mě seškvařil, kdo mě rozpustil, kdo mě nenechal v klidu žít. Kdo to zavinil, kdo mě zastřelil,

taky nejdelší je kánoj zteřelá. Plujem řekou po proudu a já skrz Olšový mraky hlídám nad námi.

každej z vás to ví, že třeba hluchej ladit dál budu banjo svý, a že mám štěstí u žen, a že se umím smát a nezůstanu dlužen,

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch me.
2: Čemu mi krásná skříň, když mísí konfekce, nevím, nač se vymluvím, až přijde dremská inspekce.

Aristovky, Podhelmovky, teplý rožky, dožitovky, pochmašiny z druhý války a přísně tajný speciálky. Do spacáku kajčí peří, nikdo tomu nechce věřit, že už zítra budu mít maskovanej igelit. K tomu bovinaj, to není žádný šavikuk, ale pořádnej testán. Budu vypadat jako zálesa, zastrčím ho do boty, protože neudělám ani krok bez nože. Obarvím si saky, paky, budu taky celý kaky, jednička na diskotéce, nenápadné je na pasece. Zatím ale nemám zdání, kde se tahle barva schání. Drogerii nevěděj, kdy přijde kaky sprej. Pro jistotu obarvím i bicykl, až potom kaky

0: živce, když se maskér muští stát, lesní stát už nemá šanci, ani z vrtulníku nevidí tě, když natáhneš maskovací sítě.
1: No zkrátka, máš

a měl dojem převeliký z hrdinovy symboliky. I my ve stylu zajetém tež kulháme za světem. Já jsem divák televizní a otázka v uších mi zní. Kdo byl asi poslán k ďasu za ty první sondy z žďasu? Jak tam jeden od lopaty zapojil se do debaty, řekl to všechno jednou větou, že se schody nezametou. Byť by byly z mramoru, nikdy z dola nahoru. Nepřislíben

hlavy. A já toužím duše skrytu, taky potom favoritu. Chce to žít jen trochu skromně, za 10 let je i pro mě. Našetřím pro mototechnu, ať si hlady proto zdechnu. Teď v životní úrovni, prý všichni jsme si tu rovni.

Díky našich krámů Spektru zítra jdu spát před Elektru. Je to horší každým rokem, děda sedí před čedokem. Skládám pochod pohřební pro náš průmysl spotřební. K čemu jsou nám hmotné statky, když není čím utřít zadky? Jistěli každý správným Čechem, ne papírem, ale mechem. V kapse pětku, v puse klejku, měl by si z nás radost švejku. Víc lidových průpovídek říká se teď hlavně

Praze se o nich šíří, že jezdí tramvaji, strkají hlavy pod vodovod a pak i oni nakonec

cestu, sedněte na zadek a seďte jak z trestu, jen ať si táhne, jak to dělají vandráci. Láska se totiž, i když je previd, nikomu dvakrát nemůže zjevit. Láska se totiž, i když je previd,

obav. A jak mění kraj, mění i mrav. Ale zdejší mravnost je neměnit nic, jen jásat a nebo pískat. Už si ho nic.

0: je krátce po 4. hodině.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
2: Šel jsem silnicí sám a bylo horko přímo k zalknutí a míjela mě auta a v nich řidiči nadutí, až jeden z nich se otázal, zda nechci se svést, že prý ví, jak je to těžké svoje tělo pěšky nést. Vychloubal se kolik měst, už projel s autem svým, řekl jsem příteli, já tuhle zemi neznám o nic míň.

Čas za tás toka, já tu zemi znám, já rád tu zemi mám, já dál se toulávám, sám sem a zase tam, já teď podám ducha s vám, já znám tu zemi znám. Poubín, kvilda, krušné hory, jeseníky, třemší, chřiby, krkonoši, javorníky, ďumbír, kryváň, lisá hora, velká patra, Čerchov, sněžka, ještě má patra, křemešník, hříb, cukrák, milešovka, cínovec, klínovec, brd.

Malše, Úpa, Ořevě, Kamenice, Malé Labe, Střední Labe, Velké Labe, Ostravice, Loučka, Střela, Marínu a Moravice, Horná, Hnilet, Beronka, Mžela, Torice, Váh, Úh, Žiletavka, Jelíšovka, Stará Řeka, Nová Řeka, Lužnice.

0: Duka s vám, já znám tu zemi, znám.
1: Každý Rapštejn, Konopiště, Milotice, Frýdlant, Trávník, Kozíhrády, Křepinice, Helštejn, Perštejn.

Lampu zhasni, už je pozdě, musíš spát. Říkala máma o půlnoci tolikrát. Zhasnul jsem na oko, než klap.

a zkoušel svazek klíčů zvenčí. Z kampy jsem vybíhal, pak bleskem do pátku.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: začne do mě kopat, chvilku jsem vyléčen. Ty křusky mají 2 centy a tyhle argumenty mají na mě těžký dopad. Zpíval jsem štajchla Pepu a ještě dnes se klepu, potom jak ruku zvící cepu mě otloukala řepu. Zaspíval jsem jí redla a ona jako stěna zbledla, potom stejnou ruku zvedla, ležíš ta sedla. Po písních Jaromíra Nohavici počítám štiky na palici, to jak popadla sukovici a hnala mě až na ulici. Ale začínám už tušit, proč musím pořád do mě bušit, bude to tím, že ta má Laňka má ráda jen Daňka.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

Mějte dveře dneska tůze dobře uzamčeny, lépe nevycházet z bytu, zamkněte si pěkně svůj dům, cítíte to zvláštní fluidum, blíží se k vám zloděj citů. Zdá se, že patří vám, je těžké odolat, když řekne jsem tak sám, když řekne mám tě rád, srdce vám roztrhá, rozlomí na půlky, když řekne I love you, pod tím jdou titulky, řekne vám sweetheart, baby, honey, a nebo lásko, když je to dabovaný, řekne vám sweetheart, baby, honey, a nebo lásko, když je to dabovaný, v očích má sladký hřích a celou spoutá tě, říká ich líbedych, říká já kochám tě, vlk v rouše beránčí, co snídá karkulky a říká I love you, pod tím jdou titulky, řekne vám sweetheart, baby, honey, a nebo lásko, když je to dumpovaný, řekne vám sweetheart, baby, honey, a nebo lásko, když je to dumpovaný, a nebo drahá, když je to dumpovaný, a nebo něžná, když je to dumpovaný.

se divé proudy v klidnou řeku mění, co měl, dávno už není, pluje od pramene k moři zapomnění, na břehu sedí rybář, očima kulí.

rajské plyny přijdou potíže, začpí chlupan polyotylén. Tvůj aktivní buran v kostech spál, teď tvrdí, že vyzerají takto pilén.

Já ne, já jsem Čech, kojený rybníkem, loukou znám les, znám místní zvěř, nechci za moře hod, každej pes jiná vez.

batohu přibalil. Když jsem opouštěl tenhle stát, pár dobrých slov, taky pokorů, bez který nejde rovně stát. A tak jsem se vydal

Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl jsem mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laňule savé mísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese, o smrti.

Patřil jsem kometu Blaya Grelief, s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osát. Marnost mě vysvlékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, jak pícho marnost.

Míková, to je ženská špičková. Počasí, když předpoví, vždycky to vyjde, všechno ví. Taťána Míková, to je ženská fajnová.

to Romana Vítová, ta vůbec není taková. Je nám všem jasné, co chtějí chlapi, aby k ním vystoupila z mapy. Ta Romana Vítová nás k obrazovkám přiková a oči bloudí skutečně všude, jen nikdo neví, jak vlastně bude, jak bude. To není, že...

Taťána Míková, ta vůbec není taková. Decentní dekolt a sukně akorát umožní se předpovědi dostatečně.

hlavata s těžkou jehlicí. Přidat ještě trochu deště a vzdálený zvuk sanitky, ta veteš možná vydala by na obstojný vůz. Škoda, že jsem jenom malej českej, zvyklej spíš na zbytky a zmínkány, co chroptí, jak před smrtí, mě občas jímá strach a hrůz. Chtěl bych zpívat o silnejch pažích, o pevném pohledu a názorech, co léty neblednou.

Vlak smutně zahoukal, čas do klusu se dává. Osud se rozběhnul a já to nevěděl. Marně jsem

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch me.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Hej, strojvůdci a železničáři, hej, eisenboňáci, vy hybkáři, vyslechněte si tu hroznou nehodu, která potkala strojvůdce příhodu. Frantově ženě se srdce zachvělo, když jí dával dvě hubičky na čelo, když si bral fajfku a bandasku s kávou, když vyjel s lokomotivou za slávou. Příhoda, vzal bandasku s kávou, příhoda, slavný strojvůdce, příhoda. Vzal bandasku s kávou, se svou mašinou se rozjel za slávou. Franta Příhoda byl strojvůdce jistý, na lokomotivě znal všechny písty, znal z paměti zatáčky a tunely, pod mašinou mu koleje duněly. Několik neděl už jak skonvelilo, to bylo Frantovi velmi nemilo. Pražce hnili a pod štěrkem trať měkla, to byl dlužen Příhodovi čert z pekla. Příhoda, byl strojvůdce jistý, příhoda, ten znal tunely. Příhoda, byl strojvůdce jistý, pod mašinou mu koleje duněly. Na Příhodu zlé počasí neplatí, žene si to 120 potratí. Pasažeři volají, pane strojvůdce, zabrzděte, teď jedete moc prudce. Kondukteři klejí a děti pláčí, Příhoda u stroje klidně opáčí. Hajt si zlomíme či nezlomíme vás, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. Příhoda, ten klidně opáčí, Příhoda, zlomíme si vás, Příhoda, ten klidně opáčí, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. A to už se do zatáčky řídí vlak, Tobičovi hrůzou až přechází zrak, jak ta kouká z budky vidí na dálku, proti směru přijížděti lokálku. Zachraňte, Příhodo volá, skáče ven, stále ještě doufá, že je to zlý sen. Příhoda však ten, dokud je naživu, neopustí svoji lokomotivu. Příhoda, ten klidně opáčí, Příhoda, dokud naživu, Příhoda, ten klidně opáčí, neopustím svoji lokomotivu. Můžete si jistě všichni představit, že se vlak jenom tak nedá zastavit, že když se srazí dvě lokomotivy, jeden strojvůdce nezůstane živý. Příhodová právě vařila kávu, když dostala o katastrofě zprávu, že jí železnice muže zabila, zaplakala hořce kávu dopila. Příhoda odpočívá v pánu, Příhoda, co znal tunely. Příhoda zemřel klidně kránu, a když skonal kolejnice duněly. Hlas lásky a matky přírody nedal spát vdově Franci Příhody. Na světě jí netěšilo vůbec nic, až se vdala za muže od železnic. Příroda, ta se umí ozvat, Příroda, a její hlas. Příroda, ta se umí ozvat, těžko jí odolat, když přijde.

Když jsem snídal čbánek piva, ještě zdálo se, že divnou příchuť má. Když jsem spláchl chladnou vodou, z očí sny a z tváře závoj šedivý. Řekl mi pohled pouhý z okna ven, že nedělní jeden, ale neví. Já cítil dál, že v ústech mám

kočárků a dětských mašlí. Pak jsem dlouho stál a díval se na věci, které svět občas kráčlí. Snad vrátil se mi zrak a já se najednou zas díval na svět zpříma. Teď už možná tvému štěstí.

0: než tyhle chvíle nedělní. Kéž mi zvony hraní písní na prášek srdce rozmělní.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil Radio Folk.

bude pryč. Přines mi čbán, dneska číši, ať plnou mám. Víno je štěstí a zapomnění záři plamenů. Všichni jsme rovni si, dnes budu bratrem všem, kdo se mnou budou.

0: tak řekněte někdo něco.
1: Všichni, co ho viděli, tak mi okamžitě předloží jízdenku, ano? Vy se tam odsesvěte, pane, ano, a vy vedle něho už vůbec ne. No, ukažte mi paní tu dírku. A najednou je ticho, co? Ví, pane, tu nemáte to, co tu máte mít.
0: Ale jak to?
1: Ví, pane, tu máte něco jiného, než máte mít.
0: Ale to není možný.
1: Ví,

pam, pa, pam. Na nákupy mám dnes kliku, náladu mám kouzelnou. Vezu si 7 trpaslíků s elektrickou lucernou. U čáry koupil jsem je blízko,

si rozvitou větu na retu. Vystupovat trpaslíci, nezmokli jsme už smetu v posadě honců, krapských zvonců, kde pokrok nezůstal stát u dveří. Gitary máme od Japonců a struny v letu větru hašteří. Sedm betonových soklů

seren. Jak útěk z biče otrokáře, jak vězeň uvolněný z pout, každý z nich rozjasní své tváře, jak mile do nich pusím prout. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.

od pradávna tichým krajem, právě o něm vám teď hrajeme, jede vlak. Velebníček volá svědky, že je černej na pohled i na omak. Jenom osvícenej chodec zapíchne svýhole, chodec smekne klak. Sekáč s kosou prchá strávy, holky vřískaj bučej krávy, kvete mák. Vandrák probudí se ze sna, spatří vlak a znovu klesna vydá jek. Z plotny padá kastrol z kaší, na dvoře se vejček plaší, jak se lek. Poblíž trati, věřte tomu, zřítilo se 12 domů v onen den. Kdo se vydal, aby lokal, našel oblíbený lokál zabedněn.

bude úprk místo chůze, bož mistr se zamknul v růze do kasy. Vlak se ženy, vlak se řídí, zvonce zvoní, lampa svítí, je to šok. Děsí boháče i chudé, přesto jednou tohle bude slavný rok. Kolik ještě vynálezů, kolik hloupých, kolik

za plotem černý pes vztekle štěká u vrat. Sice se pořád trochu bojí, a přece rád by hned z nich něco ukrad. A přece rád by hned z nich něco ukrad. Konečně živá se strží, voda der, rána se ještě občas podeber. Stehy už ale pevně drží, stehy už ale pevně drží. Řekni a půjdu nocí, třeba až dolů k řece, až mezi mrtvé břehy.

něčem jiném, přeci tolik nezáleží, jen když jí srdce bije. Jen když jí srdce bije. Sám dobře víš, jak sráz umí být strmý, jak všechno kolem snaží pevně uchytit se v zemi, jenom mě plosí kloužou po opuce. Ze zarostlých spár smekají se ruce, v kapsách mi od večeře zbyla trocha zrní, to bych rád prostřel, prostřel na kamen, jenom tak na dva kroky od ní.

a z oblaku se vrací v slzách, karty se obrací a ze sestry je mrzák. Na kolečkové židli do klína tluče holubice křídly. Že i v nebeském tichu pád následuje píchu. Vrabci mi nanosili smetí do klobouku, kývl jsem na to pod příslibem štěstí. Zabouchni poklop a vysyp na něj mouku a na hranici přihoď trochu klestí. Řekni a půjdu nocí třeba až dolů v řece, až mezi mrtvé břehy.

nebo Saska se to proti nám rozhodně postaví. Tak nemůžem, když jiní chtějí, zradit sami sebe už jen z podstaty, ať se nám ti, co mohou, třeba klidně smějí.

Jsou ti, co nezbude jim vůbec nic, co nemají fištron, málo nos je svědí, při trapnosti je nepoleje víc. Jako dítě, jako láska, jako obrázek, co štěstí vybaví.

neumíme popsat, co určí, proč jsme právě takoví, že někdy z rána neumíme dospat, to jak jsme touhou po životě hladoví. A na zápraží sedíme, když svítá, to všední den je rázem nedělí. A když pak z pampelišek chmíří vzduchem lítá, cítíme v zádech šustit křídla andělí.

výtyčinky. A my tak rozmlouvali o poutech a zrady nad ránem hlad a srdce jako rozinky po zemi básničky a národ zase na dně to voněl čaj a sandálový tyčinky.

12 roků manželství, auto, úvěr a tak dál. Všechny snese vyplní, kterých jsi se bál. Všechno se ti vyplní a přijde Sarah Kane. Dvě tkaničky z konverze.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

přes haličské pláně lane vítr zlý. To málo, co jsme měli, nám vody sebrali, jako tažní ptáci, jako rolísi. Letíme nad zemí dva modré dopisy. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam budeme se zítra ráno brát. Farář v kostele nás sváže na věky, věnec tamarišku pak hodí do řeky. Voda popluje zpátky do moře, my dva tady dole a nebe nahoře.

aby každý věděl, že jsem tě měl rád. Postavím ho pevný, na věky bude stát. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam zítra budeme se lát.

Jak zapomenout na ten čas, kdy stáli jsme si blíž. Jak zapomenout na ten čas, snad, že to dávno již. My květy

pak dělila nás mořská hlou, jak dávno hodíš, nuž ruku

pošlu tě po proudu, hodím ho do víru. Tak čekej na břehu, uprostřed vesmíru. Pošlu ti lodičku z rudého práva, je ze všech největší, velká jak

na břehu metuje, pak milá, vrať se mi, až srdce dopluje se všemi chlopněmi. Buď k němu pozorná a přijeď na portu a zabal do torny i tu mou aortu. Pošlu ti lodičku z rudého práva, je ze všech největší, velká jak láska má k tobě.

vám cestu najdu, to se klidně vsadím, po známých místech jen se rozhlížím. Tvář mají starší, v kůře více vrásek, v zátoce káňat znovu stoupá dým. Na první pohled

0: je pár minut po 9. hodině.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
0: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

Učeš si vlasy do čela a buď veselá, a buď veselá. Na hrobě strejdy Cheopsa, tam se nehopsa, tam se nehopsa. Kleopatro, Kleopatro, dej si pozor na orlice, ne ty v oblacích. Ze zvířat se stávají dravci, až na státních znacích. Dej si pozor na vojáky, zvlášť ty bez meče.

máš nápady. Výstřihy jsou pro polibky a ne pro hady. Na to jsi snad trochu mladá, ležet ve kryptě. Podívej, jak slunko svítí, hezky je v Egyptě.

0: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.
1: Profesorka klavíru

Našel jsem tě blízko sebe, leželi jsme na zemi. Podlaha tlačila a nemohli jsme spát. Mluvili jsme o věcech, které nás nezajímaly, a mlčeli o tom, co chtěli jsme znát. Slunce vstávalo a dívalo se okýnkem na podlahu.

zbytečné pozdravy. Jezdili jsme na černo, neplatili vstupný a koruny házeli do hracího automatu. Smáli jsme se lidem, co museli pořád chodit,

0: Vlna pohody v Mozi Komerce. Rádio Folk.
1: Cowboyové, slyšte píseň.

this song. Měl jsem říct asi víckrát,

Karolinu, uslyšíš o mě smutnou novinu. Na té dolině loučka zelená, nechoď tam, Janko, zabijí tě tam. Když mě zabijí, bude památka, zůstane po mně kostí hromádka. A z těch kosteček bude zámeček. Budou povídat, byl to syneček. Je. Yeah.

ještě vylétat zbývá odvaha, dál sama tančím a svět se naklání. Ještě se můžu s

když stín k tvý patě usedá. Vlastně chodí dál jen za tebou, máš-li světlo před

možná při svý chůzi trochu sníš, jak sám sobě odpovíš. Cítíš zádech malér svůj, tak ty smutný boty raději zůj.

se dáš, svýmu stínu se podobáš. Možná žiješ ve svých tušeních, že už nic nezměníš.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

je zvláštní, jak člověk potom nemůže i v životě trefit správný cíl. Taky jsem

uměl jsem těšit, uměl zarmoutit, pár fotek je všechno, co teď mám. Buď můj přítel, prach

0: Už je dnes.
1: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

teď už je mi fajn. Mají tu teplo, okna jsou zatřený.

jestli sklopíš pohled dolů, až poneseš harlekína páru, co sedí na šestce, nebo jinam džbánek vína, smazat se mi to však nechce.

0: tvoje něžné.
1: Ahoj, blázne.
0: Zůstanu zas do oběda.
2: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

virage. Když jsi smutná, tak i sochy v parku brečí, stromy procitnou.

Biedni drzeź, pak zas deš. Zpátky tam, kde cítíš vůni jehličí a smůly borový. A když chceš,

Za městem v polích končila zima. K náměstí, když jsem vykročil, já ji neznám. Najednou cítím, že se mi dívá do očí. Jen jsem se usmál, když vítr jara zlehka jí fouknul pod tričko. Chladně a krásně, jenom jsem řekl, půjčím ti kabát, holčičko. Není mým zvykem

Bylo to zvláštní, všechna ta slova. Vyslovit pro mou neznámou. Je z Vysočiny skok od ta slova.

druhém kole spožděný osobní vlak OS 7981 ujel ze směru Baška do Ostravy hlavního nádraží, kde můžete dále sestoupit na rovněž spožděný rychlík Podojeno ze směru Praha hlavní nádraží do konečné stanice Bohumín. Ve vlaku je vám k dispozici jezero s výhledem na Lysou horu. Z důvodu spoždění vlak zastavuje pouze ve stanici

0: Baník, kde otče náš.
1: Dále upozorňujeme cestující, vlak bude opožděn z důvodu ztráty lopatky na uhlí. Děkujeme za pochopení.
2: Opatrně vstává, ústa mluví ještě ze spaní.

Řeky jsou rozčesané slzy, milion nitek smutnění. Pláč, který nikdy neomrzí, a kámen v hlínu.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Na skotské vajce jsou od rohu k rohu dva skřížené pruhy. Letošní dovolená Bergmanu film a po rodině dluhy. Přitom jen uvidět Glasgow jsem chtěl a severní fjord. Přesně když v půlnoci vyjel náš zájezd od hotelu Sport. Pro ten náš kolektiv zatím nestmelený jeli dva autobusy. Oba dva spolehlivé na cestě živé, to se zas nechat musí. Nad hlavou tašku, u nohy flašku, před sebou cesty kus. Do širých plání s námi uhání modrý autobus. Ten, kdo byl abstinent, ale tašiděl tělo, s tím nejhůř se to mělo. Přes celé Německo, Belgii a všecko se bez přestávky jelo. Jediné spočinutí, jediný stop byl trajekt před odplutím. To byl zas turnus, to byl zas turnus, měli jsme je tím žlutým. V Lamaňském průlivu zářivý měsíc osvětluje zemi. Ta loď má jméno jak nějaký šlechtic a na ní plujeme my. Do moře padnout či nechat se zajmout, jen kde pak do kajuty. To byl zas turnus, to byl zas turnus, měli jsme tím žlutým. Nad skotskou krajinou přelétá vítr, holkám poletují vlasy. Kamarád Stanley nespal už od chvil, co nám štemplovali pasy. Teď už je Arizona, Arizona, Texas, ruty, šuty. Teď je mu krásně, toho už veze, určitě ten žlutý. Teď už je Arizona, Arizona, Texas, ruty, šuty. Teď je mu krásně, toho už veze, určitě ten žlutý. Skotskou krajinou přelétá vítr, kvetou vřesoviště. A my už tušíme, co budeme vědět, až pojedem snad příště. Že Skoti nejsou žádnej lakomejli, ani nemají to v plánu. Že britské zákony musí jít ctít, ale nehrají Dianu.

se jí ctí, ale nehrají Dajánu. Po cestě domů jsem ztratil batožinu s flaškou pro rodinu. Netajím ani, že sám jsem měl na ní už mimořádnou slinu. Objímám ženu, však vidím ten výraz zmije před uštknutím. To byl zas turnus, to byl zas turnus, měli jsme tím žlutým. To byl zas turnus, to byl zas turnus, měli jsme tím žlutým.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch me.
2: Chtěl bych být tvojí knihou právě rozečtenou.

je tady příjemně, pěkná úrodná země, žádnej úhor tady není. Vemte si to v Indii, tam si taky užijí, co chvíli země třesení. To se u nás nestane, tohle my tu nemáme.

se tady nenosí, kdo by se tu tahal s lidmi. Unesou ti takhle dám před barákem mopeda, jinak můžeme bejt klidný. Vemte si to v Líbyji, tam vás klidně zabijí pro značkový oblečení.

jen my sami. My jsme ta tornáda, ta tsuna, my jsme tu jen my sami. A všechna trápení jdou za námi, my jsme tu jen my sami. S našimi půdkami a chybami jsme tu jen my.

se až blízkou se vidle, mihne se pažba, neschopný s vidlemi budu stát jako zrádce, nejvíc bolí první vražda, nejvíc.

Něco jsem našel, něco ztratil, od doby, co vnímám svět. Někam jsem došel, od někud se vrátil, abych to všechno zčet. A v dlani levé ruky jsem hledal, co mě čeká.

slib, že budu vždycky svůj. A pak povel, člověče, stůj. Je nám tu veselo, když srazíme stoly, však něco ve mně zbyl.

a místo letního už zas zimní čas. A žádná naděje, že se mlha zvedne. Nejen ta mlha venku, ale i ta v nás. Prosím tě, rozsvěť, ať je mezi námi jasno. Prosím tě, rozsvěť.

budeš rázen, svoukneš svíčku. I když jsme tady jenom sami dva, přesto tě nevidím, i když se fílím tričku.

že chceš slyšet můj hlas. Prosím tě, rozsviť, ať je mezi námi jasno. Prosím tě, rozsviť, ať zas ti vidím do očí. Prosím tě, rozsviť, ať můžeme zas zhasnout.

to, že jste zvědaví, tak tuze dnes čistého vám nalij. Jak vlastně lidstvo přišlo k duze?

rameno. A potom slétl ještě níž. Bůh, když to viděl, řekl ženo, ty už mě zase pokoušíš. Já seděl u okna, postřil dalekohled. Díky ti, Marie, díky za ten pohled. Pak rozplakal se marnou.

Prostřel dalekohled. Díky ti, Marie, díky. Já seděl u okna, ostřil dalekohled. Díky ti, Marie, díky za ten pohled.

v trávě, mezi listím, poryvy větru, hřebeny holých větví. Po nebi letí mraky a barvy dnů se mění. Co bylo, nebude, a to, co je, už dávno vlastně není. Bodláky kaštanů v trávě mezi listím, cáry pavučin, šípková růženka v trní. Po nebi letí mraky a jiná cesta není. Co bylo, nebude, bodláky kaštanů.

Prince z Radzinkem Baden-Baden. Jo, byla vždycky velká kraselnice a teď je se mnou amen. Ho, ho, ho.

protégeant. Amen.

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.
0: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Chtěl slunce být nejen planetou, Merkurem.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

právě otevřeli v nebi linku na krizový případy. Zavolej třikrát svoje jméno a třeba pošlou zprávu. Tisíce let expertíza na vztahový dohady. Všechny reklamace řeší Chárun v černým hávu. Včera poslali tě pro nákup na rodinnou večeři. Na strohadle brásek naporcuješ goudu. Špagety se motají jako slova, kterým nikdo nevěří. Už i sousedovic kočka šije na tebe boudu.

0: kapre, nakopnutej paličkou. O Vánocích kafe neslať, stejně bude hořký. Sousedská divadelní slavnost kořeněná rýmečkou. Už i cukrový a stromek slyšej tvoje nářky.
1: Tak halo, tady linka na krizový případy. No zavolejte třikrát, my se vám ještě ozvem.
0: A pak osamělý 3+1 na všechny příští dohady. Čas na stejný divadýlko s jiným názvem. Život je stěhová.

hraje píseň o věnečku zahozeném do vody. Někde v dálce harmonika z oken hospody hraje píseň.

máme prach a nic navíc, víš, jak světlo se láme. Přesto jací asi jsme, a nebo nejsme. 7 dní v týdnu, bez zabrždění, myčka se sama nenaplní, nikdo nevybere, co sebou nesem. My dva a dva po

0: bytě.
1: Tady prosím, zastavte, pane, řekl pan továrník svému řidiči. Ten jen pozvedne obočí, málo kdy se stane, aby bohatý do této čtvrti vkročil. Továrníkova tvář je chladná, však srdce plane, když pak dorazí ke starým dveřím. Od domu, kde bydlí Marie s Janem, k nímž je pozván na večeři. Bláhoví jsou závistiví lidé, jak málo ví o tom, co komu jak přijde. Co komu jak přijde. Po chodbě toho domu neprošlo nic větší ceny, než má byt jen jedna z bot továrníka. Na tu dobu, kdy byl chudý, zadlužený, by si teď už znovu těžko zvyká. A tak mu běží hlavou jeho mladá léta, když kráčí po ošlabaných schodech. A nahoře ho spolu s Janem vítá dívka, jež ho připravuje odech.

mění, ani za celé mění. Marie učí čerstvě na základní škole a její úsměv je pohlazení. Však to, že může i někoho bolet, tak to Marie jasné není. A když pak dává do vázy na svém stole továrníkovou kytici orchidejí,

jak přijde, co komu jak přijde. Jan šťastně říká, sotva co si sednou, že prý s Marí se budou brát. A továrníkovi tváře náhle zblednou, i když daří se to zastírat.

0: této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
1: A tak se koukáš z okna pátečního vlaku, ku chvalce mraků plují modrou oblohou. Proč klíč ke starým písním hledáš ve svým baku? Vždyť přeci dnešní den je námět na novou. A jenom ještě nevíš, kterou z mnoha tváří, když přišiješ jak knoflík na kabát. Máš víkend před sebou a zítra.

kdybych uměl sám sobě si pískat, kdybych uměl zase vabank s láskou hrát, kdybych uměl spát.

0: Před pár minutami bylo 15 hodin.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
2: Posaď se, doktore, ať mi nevyneseš spaní. Zkrať svoje kydy, prodluž mý umírání. Já vím, už si mě viděl jít na druhou stranu, koho by napadlo, že ještě jednou vstanu. Poraď si, doktore, poraď si jakkoliv, ať tady posaď.

Proč mi to, pane, děláš těžší? Proč mi to, pane, děláš těžší? Každej tu na tvou lásku hřeší a mě nezbejvá, než se ptát. Proč mi to, pane, děláš těžší? Proč mi to, pane, děláš těžší? Proč mi to, pane, děláš těžší? Ty jsi mě nikdy neměl rád. Potkal jsem, doktore, svou smrt už celkem zblízka. Už ani nevím, komu se po kom stýská. A nepoznám jí, ach, ta moje hlava. Už ani nevím, kdo koho.

proč mi to, pane, děláš těžší? Proč mi to, pane, děláš těžší? Srdce je i ve tvým úsměvu. Proč mi to, pane, děláš těžší? Proč mi to, pane,

ty už mě vážně nemáš rád. Zařiď to, doktore, zařiď to, ať ještě nezahynu, ať nejdřív umřou, kdo znají mou vinu. Žádný zázraky od tebe přece nechci, nějak si poraď, čekám na injekci. Zařiď to, doktore, poraď si ber, kde ber, ať se čistý otisknu do paměti svých dcer. Zařiď to, doktore, poraď si ber, kde ber, ať se čistý otisknu do paměti svých dcer. Proč mi to, pane, děláš těžší? Proč mi to, pane, děláš těžší? Je ze mě tlustej strejda z pleší, holky se ke mně nechtěj znát. Proč mi to, pane, děláš těžší? Proč mi to, pane, děláš těžší? Proč mi to, pane, děláš těžší? Což jsem tě náhle začal srát. Modlím se, doktore, když vidíš, ale asi moc tiše, a všecko jsou to fráze a rutina a kliše. Věřím jen v lásku a ve tvou medicínu a nechci nic, jen uklidit svou špínu.

den je noc a noc je den a všechno do sebe se mísí a ty jen stěží stíháš rozlišovat čas. Jinde pomoc nehledej, bolestivý kompromisy a do vlastní kůže zbývá nalý sas. Když topíš, se padáš, nutí tě klesat na hladinu, dlouhá cesta, to je realita sen. Když zbudíš se uprostřed noci a přesně víš proč, přesně

když den je noc a noc je den a ty se lížeš vlastní rány, v tichých řádcích hledáš naději a směr. Chceš moc, hlavně od sebe, hraješ na všechny strany,

slunce přestalo hřát a ptáci poletujou. Zazněl poslední horkej

detujou svět za barevným sklem ztrácí. Pak se začala smát, řekla, to byl jen flirt. Jak se změnila v čajovou růži, než odešla spát.

seděli v parku, ona a on. Slunce už haslo jak lampion. Pohlédla na něj a sladký zvon až v kostech cítil znít. Měl rovnou odejít sám a někdy zpět vědět, že jak mlýn se točí svět. Okolo řeky šli pak dál, ten zmatek v srdci já dávno znal. Na konci neon zablikal, to nápis hotel.

odešla od něj, ještě spal. A někde v dálce saxík hrál. U brány slepec děkoval za minci ozenou.

kulisách, jen otisk těla vteřinách, tak jenom rukou lehce mách a nechal všechno být. Ale ztratil se jeho klid, tak jako s jarem let, jen tím, že jak

na dveřích vyprodáno a počích kalnou vodu. Léto si hodilo lano, než jít do důchodu. Nad ránem se to stalo, čas nikdo nespomalí. Léto si život vzalo, zrak se mi v duši kalí. Nestihne svoje plody,

0: Je to pořád dokola, stejně tak včera jako dnes, takže nevím, co se děje, kde je zakopanej pes.
1: A nechápu, proč spolu spíme už jen ze zvyku.

Tož dožralo do chlopka, že tak hlupý byl, do hospody zašel, vyplatu přepil, a jak domů přišel, řval jak hrom vybil, a tu svoju robku zbíl. A včil má robka, rada chlopka. Dobré, co? Jak on píská, ona hopka. Hanisku sem, Hanisku tam, já tě ráda mám. Věřte mi, Lucerno, že to tak má být. Raz za čas třeba robce kožuch vyprášit, a pak je hodná tak jako ovečka a má ráda chlopečka.

na poprvé. Kdyby se stalo, že by to kikslo, na sebe dám deku, rum do sebe na ex, káře bych mi nadal, ty zhnilá pixlo, zatím je to miláček, značky Kalex, vrm, vrm, vrm, vrm. Řeknu vám to otevřeně, ve škodovce tisícovce jezdím denně.

rád. Ale jede Škoda 1000B z roku 65. Tuhle, když jsem jel na Jihlavu, přes cestu přebíhala černá kočka, smůla, nechtě se mi přejel hlavu. Za mnou hledí její smutná oči.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Dneska mám chuť uzamknout dveře na kliku, sednout si do knajpy s partou zedníků.

jsme trochu jiní ze dne na den, tak jakoby, jakoby

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Čerstvý vítr Plachet. Rádio Folk.
1: Já město znám, kde končívala dráha, a jak se zdálo, končil taky svět. Ulice prázdný, klikatý a šedý, jak život, který tady každý nějak let. Tam někdo snad i studny přiotrávil.

se už vůbec o posádku, jež vezla obilí, sklad bavlny a chmel. Když mužstvo skončilo svou pranici a hádku, tu řeky nechali mě plouti, kam jsem chtěl. Hrom s bleskem házeli,

čas noří, zasněný umrlec, jenž právě utonul. Jsem poloostrovem, jenž houpá na svých březích, trus ptáků křičících, když mají v noci hlad. A utopenci, jež jsem vlekl na řetězích, sraženi vlnami, ztráceli schnilý šat. Mě zabloudilou loď, vrženou za vichřice, do vzduchu bez ptactva, za gigantický plot. Mě nezachrání už záchrana plachetnice, můj trup je opilý, přívaly slaných vod.

Ne, že bych měl odpor k pijánům, piano už samo zdobí dům. K pivečku se však jako okrasa hodí přeci jenom lépe klobása.

0: Manu.
1: Nepřál bych vám slyšet tého snoubenca, jak milé mu sdělila, že už je bez věnca. No ale co se dalo robit? Zasnuby jsou plánované na středu. Tak ju chytnul, pošmajchloval, postiskal, mezi tým ju a jí po pyšnisku vyliskal. Co se dalo robit? Zasnuby jsou plánované na středu. Chcem, aby si z toho příklad zebrala.

než budou síly stačit. Vy jste totiž kabrňák a můžeme hned začít.

0: Před malou chvílí bylo 18 hodin.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

slunce skrz mraky, očima chrliče maluje znaky. Do prachu na oknech, proč nespouštíš oči z přívěsku na klíče?

oči, průsmyk u pohledu, pár galských růží se zasadil do sněhu, možná až voda se oprostí od ledu. Ke stolku dodám vzpomínky na něho, z kopců se

ich bis Schreck schwätz. Je pěkný ráno, na Špilberg slunce svítí, Babinský zase utek z kazemat. Nechte ho běžet, jednou ho stejně chytí, je za minutu 9 a já mám hlad. Je pěkný ráno, v průchodě na radnici probudil se ze sna pověšený Blas. Překous řetězy, vydal se na ulici, celé Brno ječí, drak je tu zas. Vím, že touto písní možná rozladím ty, co chtějí, aby byly písně tím, co za nás řeší starosti denní rup. Je tato píseň reality kup, te si noviny, když vám to vadí schrup. Mějte si v sále, pro vás ta píseň není. Draku taky, pijak mě kručí v břiše na ostrůvku tramvaje. Přikrade se, k cestujícím tiše vezme to hned od kraje. Brňáci mají urostlá chudná děla, drak to může potvrdit. Na Špilberku rezivěji děla, po staletích se za draka bojí lid. Vím, že touto písní možná rozladím ty, co chtějí, aby byly písně tím, co za nás řeší starosti denní rup.

Babinský z první slovky kulí draka zabije. Pak ho zavřou na další 4 roky v kazematech, prý si nejlíp užije. Poučení zajisté nám z toho plyne, kdo utíká z vězení. Všechny draky, ať raději svou kulí mine.

Až přestanu kecat, až přestanu zatloukat. Bude se mi líp, bude se mi usínat.

Bojím se žen, které bijí muže důdkami po těle. Bojím se vyčiněné tygří kůže hned vedle postele. Bojím se vlčí smečky za časů hladu. Bojím se uklízečky s očima vzadu. Bojím se cvičených dok, když pán je slepý.

بعد abys mi neutekla. Bojím se pravdy, která vítězí na každý pád. Bojím se malých mužů s řetězy a jejich dobrých rad.

nahoty zadne. Bojím se toho, čeho bál se Dajdalos, že můj syn spadne.

0: je pár minut po 19. hodině.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

to put, tomu se nedá vyhnout. Jsi holka jako prut, jen s tebou o zem švihnout. Dodal jsem si odvahy, nebudu čekat dožní. Sex je cesta do bram ráje, sex je cesta do bram pekla. Půlnoc, doba příhodná je, koukla na mě a pak řekla. No to by snad ani nebylo biologicky možný. Ty musíš se mnou jít, říká mi holka, hele. Zrodil se velký cit v mém rachitickém těle. Stoup jsem si na špičky, ona hned, to je hrozný. Představa to těsná v skutku, jak se splétají naše těla. Hledej dál svou liliputku, a kdybych i s tebou chtěla. No to by snad ani nebylo biologicky možný. Se to rozjede, pojď holka, pojď to zkusit. Ono to vážně jde a nebudu tě dusit. Šli jsme spolu do polí, tam zapomněli na svět. Objal se mi svalnatýma rukama, když jsme šli naspět. No, ty mi rosteš před očima, ty bys mohl hrát Jirko basket. Fakt?

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

do pichlavých listů tvých jsem zabořil svou hlavu tich a už si pletu sever jich a nerozumím smyslu knih. Už tě podobnou kaktusu schováváš doma v ubrusu a byť mě skrývám očím všem tak za tupce.

0: Plena pohody v Mozi Komerce. Rádio Folk.
1: Někde probouzím se nad ránem, kdy už zpívají kosy a ještě houkají slovy. Slyším svý blízký na druhém břehu, cítím plachost, klid a něhu antilopy bílý. Někdy probouzím se nad ránem, kdy se propojují světy a my se z divokých šelem bez úsilí proměňujem tiše navzdory své píše v antilopy bílý, v antilopy bílý, v antilopy bílý. Proměňujem se tiše v antilopy bílý, v antilopy bílý, v antilopy bílý. Proměňujem se tiše v antilopy bílý.

Někdy probouzím se nad ránem, kdy peklo a ráj jen slova jsou. Z tmavého kouta, kde je skříň, slyším něčí dech, vidím stín.

Vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život do svých rukou.

0: před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

To je mezi prominenty, jako jíst plody rajských zahrad. My zbylí, my musíme zabrat, vždyť nežije se z renty. Tak třeba rolník orá.

0: že asi špatně dělá. Vždyť ona k moři chtěla a zatím zase jedou jiní. A pažit rychle poží
1: a prší
0: se do

švágr. Švagr není balík z lontu, byl 53. v řadě, už párkrát stáli kvůli ladě, za prachy odstojí i frontu.

Marie s Lucií a Janem. Máma a děti, žádnej chlap, lavička v stínu pod kaštanem a tranzistorák, starý křáp. Marie s Lucií a Janem už měli dost těch jeho piv. Na věky sami nezůstanem. A tři to už je kolektiv. Marie s Lucií a Janem, neodeslaný inzerát a v křesle stářím ošoupaném. U televize večer spát.

Marie s Lucií a Janem. Melta je mlékem šedivá, tři ptáci krouží chladným ránem a žádný z nich se

jak s plátem vlámských malířů. O hladu čteš si nepoznaném z očí těch prázdných talířů. Marie a dvě její děti, chleba se člověk nenají, čas leče se a život letí. A ti tři ještě hledají.

zapomenou úředníci, osud lecos chystá. Kolem vás sviští dál doporučení palíci na určená místa. A každý jsme jenom balík určený k expedici sem

každý jsme jenom balík určený k expedici sem tam. Počítám, nedopočítám se, každý má nějaký obsah, adresu.

daleko do řeky hodilo šedé vlasce se třpitkou, která podobá se lásce, a vlny notují v sevřeném útvaru prastarou pěšáckou okvítku o jaru.

za mnou běží a ti mě chytnou stěží, vždyť svoboda mé kroky vede k cíli. Sing, sing, už ležel v tmách a já jen dýkou mách. A kdo může říct, že zahlédnul víc, když přeskočil jsem celý.

vejdu tichým krokem k své holce s modrým okem, jež na mě bude ve strachu se dívat. A ze silných mých ramen vyšlehne vášně plamen a v požáru tom pak jí budu spít.

polikám na sucho a zařím hamžede. Říkám si tak už toho jednou proždy ne. Vždyť zase nepřijde a budu si plést. Rafičky hodiny a ulice měst.

0: nad sebou chudím stát, z jakýže dál zemětníků rád. Někdo by pakal, jiný do něma pil, někomu v počítači náhodou zbyl. Možná nás dělí jen pár spěšných pater a je to něco jako pravidla her.
1: Že každá víra staví do prázdna most a z padlých mostů
0: těch už bylo dost. Poslední kapriolet,
1: oh, oh, oh, oh, oh,
0: jsem já a je mi 100 let.

to put, tomu se nedá vyhnout. Jsi holka jako prut, jen s tebou o zem švihnout. Dodal jsem si odvahy, nebudu čekat dožní,

to by snad ani nebylo biologicky možné. Ty musíš se mnou jít, říká mi holka Hele. Zrodil se velký cit v mém rachitickém těle. Stoup jsem si na špičky, ona hned, to je hrozný. Představa to děsná v skutku, jak se splétají naše těla. Hledej dál svou liliputku, a kdybych i s tebou chtěl. No to by snad ani nebylo biologicky možný. Ať se to rozjede, pojď holka, pojď to zkusit. Ono to vážně jde a nebudu tě dusit. Šli jsme spolu do polí, tam zapomněli na svět. Objal se mi svalnatýma rukama, když jsme šli naspět. No, ty mi rosteš před očima, ty bys mohl hrát Jirko basket.

0: po 21. hodině.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

hviezdy sa pohnuli. A hviezdy sa pohnuli. Bliká a svítí nad cestou červená. Byl první, co z nebe spad. Byl první, co z nebe spad. Malý a křehký ten motýl byl sebevrat.

motýlí líči a rána a buďte tu veselí. Jen jeden se otočil, jen jeden se otočil. Jak střepy pro štěstí, do kapsy dal si tak křídla a ruce si pořezal. Ruce si pořezal. Zajetl a pochopil a dal slovům správný řád.

možná na lidi, co pro pravdu do ohně šli. Někdo se rozčílil, někdo se rozčílil. Podává ruku a světlo, světlo v očích má. Kdo to tu nešetří? Kdo to tu nešetří? Motýlí, ptání a slib a hvězdy padají. Děti se usmívají, děti se usmívají.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Pomalu plazí se orosenou stezkou želva prastará. Tisíci letá a snad ještě starší želva, želva. Počkám si na ní a zvědavě se zeptám, proč je pomalá, i když je stará,

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Páni ministři, prokurátoři, slovutní soudci, páni strážmistři, kriminologové, advokáti, vyšetřovatelé, psychiatři, páni docenti, daktyloskopie,
2: psychologie,
1: patologie,
3: nemocí zhoubných,
2: nemocí zjevných,

0: Ti zkrátka spravedlnosti.
1: Tady je pumpař, vexlák, řezník a ten, co předražuje rajčata, je zelinář. Z melouchu vrátil se nám zedník a z lochu svoje tejma autákama šmelinář. Ten dře lidi z kůže,
2: ten mele flákoty.

0: já beru bony.
1: A já zas marky.
2: Občas mi ve obálce někdo strčí smetanu.
0: Beru i exkluzivní dárky, i když se bojím, kolik jednou za to dostanu. Zatím však věřím, že nepůjdu za mříže, než se to provalí.

0: tady je světský kuplý špingl. A ten, co natahuje lidi, no to je taxikář, kde koho živí kšeft a švindl. A skoro všichni mají kolem huby svatozář. My dělat nebudem, nemáme náladu, žijeme z tuzérů, ručičky dozadu. Ten umí to a ten zas tohle, a všichni dohromady neumíme nic. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Vždycky si pomůžem z nějaký černoty,
2: když dvezma nemůžem, lezeme přes ploty.

modru, když si nakrájíš do vína, uvidíš v pokoji dům. Marně jsem listoval v herbáři, vypadá trochu jak jetel, prostě jen od srpna do září, na to je třeba brát zřetel.

utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plý, ale spíti. Jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvíl.

ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet.

na vodě, červen 30. Stromy uhnívají dole, měsíc je dojatý. Cítím puls a tlak, vše duní jak tůň. Někdo stojí vzadu, tam co mrtvý je chůň. Neřekla slovo, ticho na drátě, odešla z

Radio Folk. Nasloucháme si. Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

náklid a druhý svou spásu. Občas se cítím jako slepý lhář. Vím, že jsou chvíle, na které je lepší zapomenout, ale i spousta těch, co stojí za to připomenout. Listovat svědomím, třeba i bez přiznání, učit se z chyb. Dávno vím, že život není jak film. Nejde zastavit a přetočit zpátky. Nekreslím z minulostí.

zlomil čas, pomalu přesývá své ručičky z písku a v polovinách ztrácí druhý dech. Vzpomínky v notách jako záchranný pás, prošť

0: Před malou chvílí bylo 23 hodin.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

ten tichý hřbitovní nářek větru, to je vzdálenost od starých lidí. Veškeré vzdálenosti slyšíš v tichu, vzdálenost syna od otcových radostí.

pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska a pak se dožijeme let. Představ si tmu a pár ran do obličeje, ránu kolenem od země do břicha. Injekční stříkačka s benzínem srdce ti zaleje, ale nejvíc bolí ta představa tichá.

pravděpodobný svět, pravděpodobná láska, a pak se dožijeme let. Pouze představy jsou bolestivé, mimo představy se dá všechno přežít. Všechno unese chodník, vraždu i lásku milenců a potom kočku, která dovede ve tmě žít. Žiju úplně jinde a o tom něco víš, ale hledej, není k nalezení jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska, a pak se dožijeme let, když se na tebe dívám.

vidím, jak vypadáš, zkušenost mi poví, kdo pravděpodobně jsi. Nikdy se nedozvím, co se na všechno říká, pravda je parová tanečnice a pro každého zvlášť tančí.

tom tichu slyším. Nad sochou starého Inka monument času a nikdy neporozumím, nepochopím, proč byla řecká socha strakatá. Žádnej důvod nepochopím. Pravděpodobně mělo to důvod, někdy nervy i slovo nevydrží. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobnou lásku a pak se dožijeme let. V tom tichu slyšíš všechny kroky vrahů, milenců a bláznů a jak je svět velký, to si sám určíš. Umřeš a narodíš se jen za svou osobu, na to zapomenou.

pravděpodobný svět, pravděpodobná láska, a pak se dožijeme let. Ostrý vzduch, ostré slunce, ostré hory, strmé skály a květiny. Kdo je ještě jednou uvidí? Snění tibetských mnichů, chrám Einsteinových myšlenek smělý, anebo bača s ovcemi. Každá výhra je zároveň prohra, po každý konec zvítězí jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska. A pak se dožijeme let, křesťané, prostřeli ubrus svědomí. K stáru je to ubrus z nejhorší špeluňky, jen vidím ze svého místa, že mi nikdo nerozumí a že pravděpodobně slunce zapadá za hory. A co je vesmír? Snad jenom ta chvíle, kdy se člověk do propasti řídí. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska. A pak se dožijeme let.

Lučník froté, když jsem na břeh vylez poté, v oblečení jsem jak v Anglii, navázal na kola štangly, osuší mě větřík vlahý.

tebe v kopce kvůli. Nahatý a čtyřicítkou profrčel jsem před tou hlídkou. Odkázá na boží vůli, oni hupli do žiguli. Zašílen jsem

0: třeba mít v žádném technickém stavu.
1: Často vrací se mi dětství, to jak stárnu, je to tak. Časy prázdním, kde si na Sázavě ohýnek a vlek. A písničky, co naučil mě táta, na to si vždycky našel čas. A máma věčně ustaraná, šedivá, to z nás. A tóny levných kytar, pár akordů, nic moc. A rozářený dětský oči, jaký tajemství dovede být noc. A mexikánský hranice a indiánská čest.

do stanice smíření. I kdyby se 30 přestupama, i kdyby se 2letým spožděním, i kdyby v prudkým dešti

odpuštěním a popíjeli čaje z lítostí. Při každém cuknutí si připomněli,

rolka zahřát, abys byla moje, když nám letní slunko svítí do pokoje. Za okny je pařák, všude sukně krátká, na mě štěká svetr.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

jak si vždycky chtěla, klidně dámo, a já budu dál malý kluk. Ať se mi všichni naši známí třeba smějou, já si koupím bubli fuk. A v pátek večer na náměstí tisíc bublin samým štěstím.

ve čtvrt na jednu, na jednu, na sednu a poletí v saponátovém kokpitu. Ty víš, že věci nejsou, jak se zdají, to je ta malá záhada. Vyletím nad střechu katedrály, z té výšky vše snadné vypadá. A v pátek večer na náměstí tisíc bublin pro své štěstí udělám.

těžko se uvěří, že jsem jak pápěří, to bude tím, že nejsem hodný.

pozvala jsi mě do 7. poschodí. Moc lidí sem k tobě asi nechodí. V kuchyni prak brnci růže uvadla a tvoje tvář do ní, co ty propadla. Bejvala jsi tak roztomilá holčička, mažoretka v piškotech a lodičkách. A já týpek, co tě vždycky pobavil, sorry, že jsem se tolik let nestavil. Co se bude dít? Máš nějaký plán? Každej se bojí.

pavuku. Loď je dobrý, já len hledám, kdo by mi pěkně zaspěval. A nebojte se, nebojte se, pak půjdu zas dál. Za posledním nádržím je nekonečno polních cest.

0: hajlujúce pravice
1: a krojované muže vin. Čerti vzali 15 let, prosté je peklo, prostý lid, ťounoty hrůzou zkamenět, anebo přes prach vykročit.

úplně ve spod, v papírové klenotnici, zapadlá jehla z rybí kosti. A v ustřižené rukavici jen 4 zrnka slídy. Zlomená perleťová střenka a malý kousek křídy. Vypálená sirka, dutý kámen, pár dívčích příjmení a spousta vzájmen. K ničemu není, jenom k zlosti, ta sbírka věcí a událostí. Boty, co nikdy nikdo neobuje, všechno ach všechno, všechno to k ničemu je. Všechny ty krásné uplynulé okamžiky, více či méně oblíbené zvyky. Všechno, co kdysi mělo význam, napodobování tvého písma, hádání z krajek zetlelého listí. Všechno ach všechno, čím si zbýval jistý. Odečítání zertů, chytání větru ve vytahaném svetru. K ničemu není, jenom k zlosti. Směšná je tahle snůška dávných dovedností. Ještě je toho mnohem více uvnitř té klenotnice. Razítko ze steřelé gumy, dva vybělené mléčné zuby a platinové dálky, několik starých známek na obálky i cesta kamsi na kraj světa, pak jeden vzdušný zámek, vyčichlá cigareta. I tento bohapustý výčet důvěrností je možná jenom lež. Tak proč na světlo vytahuješ lepkavý černý pramen, co teče za línec a studí kolem ramen? Pojďme se raději na chvíli bavit o naději. Třeba se něco změní, třeba se něco změní. Jenže co k ničemu je, k ničemu taky není. Jenže co k ničemu je,

hespod v papírové klenotnici zapadlá jehla z rybí kosti. A v ustřižené rukavici jen 4 zrnka slídy. Zlomená perleťová střenka a malý kousek křídy. Ještě se prosím podívej, jestli tam někde na dně není slepička na klíček a klíček od vězení. Ještě se prosím podívej, jestli tam někde na dně není slepička na klíček, klíček od vězení. Ještě se prosím.

0: krátce po jedné hodině.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

který měří tak 3,20 m, je postel, židle, věšák a stůl. Rozvěsíš věci, co v dešti nám zmokly,

všem si ležíš, jak to tak chodí, a vedle tebe na zdi můj stín. Řekla jsi, že nevíš, jestli se to teď hodí, ale ať tě nikdy neopustím, co bude zítra, kdo ví.

Týden z léta zmizel do daleka, řeči se vedou a víno pije. Do vody vstoupím ještě mockrát, ale nebude to stejná.

do daleka, řeči se vedou a víno pije. A čas letí jak rozvodněná řeka, co má vodu kalnou.

pijal skotskou visku s mechanikem firmy IBM. Prejkoval jsem chvíli, než mě došly síly, pak povídám, co dělá Anglie. O Anglii mě vůbec nevyprávěj, to je, jak bych sedl uchem na špendlík. Spravedlnost nenajdeš tam žádnej, napřípadáš si jako tajtrlík. Reprezentanti z Oxfordu válej si fraky ve Fordu a my musíme zpívat s nima v jednom akordu. Ať jsou jací včas

teče mě se rozum hrbí nad tím, jak to tam máte blbý. My máme od lordů dávno klid, vyhostili jsme je ze země a teď si žijem nádherně, u vás by to mělo také jít. Už od těch dob, kdy začala řecit hemže, víme, že chtělo by to strukturální change,

láhev vína si dát. I když vlastně ten večer domů chtěl psát. Pozdrav.

ostrovem svou kobylu jsem hnal, na západ země legend a snů. Tou dobou bylo sucho, tak hrdlo jsem spláh, v knajpě pod Brentnem život mě řál. V kraji černých skal a bílých znamení život krásnej, ale tvrdej tady maj. S úsměvem na tváři vás v domě kamenným dobrou polívkou a chlebem přivítaj.

Y enterou se dát, je tolik měst, kde žil bych rád. Cesta je start a taky cíl, jen se mi zdá, že jsem tu byl, hledal jsem štěstí.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.